0: non-stop. Já chci žít non-stop a s tím, co přijde. A dalej to nevím. Babi,
1: čo je?
0: Já se těším, jak prostá.
1: Au, šiafla si mi na nohu.
0: Michal David je král.
2: Já chci žít non-stop.
0: To aj budeš. A se vrátíš domů, se nezastavíš.
1: Babi.

Tenkrát kluk, to zněli písně hýb a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnanej čas, to ryby brali víc, byl veselější smích a v létě